0: Jazz o Beatongi Uradiu.
1: A je tak
2: zvrstný. Listen, I'm gonna be late for work.